0: Rádio FM.
1: Cestování v čase dosud nebylo vynalezeno. Ale od teď za 30.